0: Rádio Bonton zprávy.
1: Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď to dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký last minute, které budou výhodný.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkend jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.

jdu naší ulicí. Usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce na Hané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
2: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému a srdce trasy má být na Slovensku.
3: Otváranie 66-ky na Hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
4: Hrady, kúpele, jaskyne.
3: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
5: Budeme pomáhať 66.
3: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
6: Motorkárske haušky.
3: Juraj Gejdoš.
1: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. A prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vlády. Stran a hnutí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni. Ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď to dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění, jestli nebudou pak nějaký last minute, které budou výhodný.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout, ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je Temi. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něm bylo předtím připevněné. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantickém oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Temi, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Libeku. U přehrady Nechranice na Chomutovsku a Lounsku pod Doupovskými horami budou stát solární elektrárny. A to i přesto, že se tam nacházejí vzácní živočichové. Z rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje vyplývá, že při povolování záměru převážil veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. Pokud by elektrárnu kraj nepovolil, podle verdiktu existuje možnost, že vyroste jinde, a to na hodnotnějším místě původní krajiny. U elektrárny bude podle záměru akumulační bateriový systém s kapacitou 15 MWh a její životnost je plánovaná na 30 let. Zemědělce na Hané u Olomouce i přes současné deště trápí dlouhodobé sucho, ničí rostliny a naopak přeje hlodavcům.
2: Trpí hlavně jižní svahy, některé osivo ani nevzrostlo. Pokud nepřijdou velké deště, zemědělci budou neperspektivní porosty znovu zaorávat. Kromě pšenice trpí také chmel, je o víc než půl metru menší, než bývá obvykle v tomto období. Srážky zůstávají jen na povrchu, do hloubky se voda vůbec nedostává. Větší déšť by uvítali i sady ovocných stromů. Martina Svobodová.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště bojují proti výstavbě nových rodinných domů. Jde o luxusní stavby na kopci Rochus. Lokalita, která se rozléhá na 60 hektarech, je už 20 let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000, což zvedlo odpor a lidé podepisují i petici proti výstavbě nového bydlení na místě bývalého vojenského cvičiště. A teď ještě jeden tip na výlet. Otevírá se evropská verze slavné americké Route 66. Legendární matka silnic má tak novou konkurentku. Začíná v Polsku a končí až v Chorvatsku. Motorkáře zavede od Baltského moře až k tomu Jadranskému a srdce trasy má být na Slovensku.
3: Otváranie 66-ky na Hore Hroní pripomína Ameriku na slovenský spôsob. Cesta má ukázať turistom to naj na krajniciach.
4: Hrady, kúpele, jaskyne.
3: Patrónom bezpečnosti sú policajti.
5: Budeme pomáhať 66.
3: Cestovateľov čakajú aj gastrozážitky.
6: Motorkárske haušky.
3: Juraj Gejdoš.
1: Jako ve škole hodnotili Češi práci ministra kultury Oty Klempíře na reformě financování veřejnoprávních médií. A prolezl jenom těsně. Výsledná známka totiž byla za 4. Od voličů opozičních stran si vysloužil dokonce 5, čili nedostatečnou. A příliš ho nešetřili ani příznivci motoristů, tedy strany, kterou reprezentuje ve vládě. Od nich by si odnesl 3. Exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky ukázali to, že reforma médií není prioritou ani pro voliče vlády. Stran a hnutí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď tyto dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký last minute, které budou výhodné.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl připálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Riziko, že se k nám z Afriky dostane virus Ebola, je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí ale sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba České republiky. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboly zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V Praze se objevil Jupiter. Nešlo o planetu, ale o policejní uzavírku celé pražské magistrály. Policie večer kontrolovala všechna jedoucí auta a dopadla 14 hledaných lidí. Z toho 3 rovnou poslala do vězení. 7 šoférů se před jízdou napilo, 6 sfetovalo a 2 jeli i se zákazem řízení. A našly se i padělky za 14 milionů korun. Policii pomáhala celní správa, strážníci i úředníci z pražského magistrátu. Na západě Čech postupně zahajují lázeňské sezony. Naposledy na Tachovsku. Během posledních hodin odstartovala sezona v Konstantinových lázních. Je už 223. Ve městě byly 10 000 turistů a hostů z Čech i nedalekého Německa. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s 8 domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů jako loni, ale víc hostů díky tomu, že hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková k sezóně dodává.
2: Když jsem viděla čísla cestovních kanceláří, jaké masivní množství lidí teď tyto dovolené porušilo, je otázka, jestli se situace zase dramaticky nezmění a jestli nebudou pak nějaký last minute, které budou výhodné.
1: V Konstantinkách se léčí třeba obezita a mají tu program na zotavení nemocných plic i kostí. V jihočeském Jindřichově Hradci se velmi pospíchalo. Jako o život tu běželi běžci do schodu, aby co nejrychleji vyběhli na městskou věž. Bylo jich 40, konal se tu totiž závod běž na věž. Traťový rekord 39 vteřin ale nepadl. Vyhrál 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Ten si na věž odběhl ze zkoušky na vysoké škole. A bylo to, jak se říká, skoro o hubu. Běh komplikoval déšť a kluská dlažba. Vítěz vyběhl 153 schody za 59 vteřin.
3: Ten déšť mě hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělý, neznal jsem trasu, nikdy jsem to tam neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. Málem jsem si právě jako potom vyplivnul plíce, když jsem ještě sešel dolů, tak se mě chtělo zvracet. Takže dal jsem do toho všechno, takhle. Já jsem z Prahy, ale tady v Jindřichově Hradci studuju fakultu managementu. Takže já tady na víkendy jezdím studovat. Němčinářka mě doporučila, ať to tady si zajdu. Tak jsem přišel právě, bylo to náročné to celý stihnout ještě s ranní zkouškou právě, která taky dopadla, takže já mám úspěšný den dneska.
1: Běž na věž se letos konala po 27. No a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.

0: Tohle je souměrná Bára Basiková. Tak jsem si včera odpočinul a můžu vám říct, že hned mám víc energie do vysílání. Přeji vám krásné nedělní ráno. Po celé tady s námi bude dvojka z Velké Británie, Pet Shop Boys a Suburbia. Taky Jelen někde kolem. A Michal David jako ve správný čas odstartuje tuhle hodinu. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Na východě bude dnes zataženo s trvalejším deštěm a na západě slunečno. V Čechách bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost nás čeká a především na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na východě s deštěm i trvalejším. Takže někde bude pršet, někde bude svítit sluníčko, někde bude foukat studený vítr a nejvyšší teploty se dnes ukážou od 13 do 18. V 1000 metrech a na horách naměříme osmičku a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr od 1 do 4 metrů za sekundu, který bude během dne slábnout. No a rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, tolik počasí.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné nedělní ráno, máme přesně 8 hodin, je neděle 17. května. Aneta má dneska svátek, všem Anetkám jen to nejlepší. No a nebudu zdržovat, tady už je Michal David a jako správný čas, ve správný čas, na správném místě. Tak vám přeji krásnou neděli ve společnosti Radio Bonton.

tohle jsou Dixies Midnight Runners, Come On Eileen na rádiu Bonton. Máme 19 minut po 8 hodině a vám přeji krásné nedělní ráno. Jste ve společnosti rádia Bonton a já jsem teď zjistil, že můžeme slavit, ano. Je důvod k oslavě každý den a dnes je to obzvlášť velká oslava, protože slavíme výročí vzniku Krkonošského národního parku přesně 7. května roku 1963. A právě 63 let to je, co vznikl Krkonošský národní park. Je krásný v každém ročním období, i teď na jaře nebo v létě, když není dostatek sněhu na běžky, je možné poznávat krásy pěšky, anebo na sněžnicích, nebo na kole.

prostě objevíte nejkrásnější místa Krkonošského národního parku, ostrova Tundry uprostřed Evropy. Tak pokud chcete vyrazit třeba dnes, tak koukám, že svítí sluníčko, tak bychom si to mohli krásně užít. Teď už Petr Kolář, Modern Talking, anebo Kristýna Horehroní. Tady jsou na Rádiu Bonton.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 8 hodin, 29 minut, za minutu půl devátá a my míříme na silnice. Pozor, si dávejte v Ústí nad Labem na silnici 26032. Tady je nehoda autobusu, srazil se s trolejbusem, tedy trolejbus s osobním autem, no všichni se tam srazili, tak pozor na to. Na Českém Krumlově ve Větřní, a tady je také dopravní nehoda osobní auto mimo komunikaci. Také si dávejte pozor na plzeňské dálnici D5, na trase Praha-Rozvadov na 28,5 km za Prahou je předmět na vozovce, je tady sražená srna, tak projíždějte opatrně. Přeji vám šťastnou cestu s rádiem Bonton a posílám teď kapely All for One, I Swear, opět Radeček a Marie Čírová, Vloupám se, nebo Roxette, Dressed for Success.

Stále posloucháte Radio Bonton a tady to byly úžasný All for One. A za chvilku další muzika, třeba Pet Shop Boys, ale teď tady mám pro vás jednu příjemnou gastronomickou akci. Můžeme vyrazit do Hostína u Vojkovic na křestové a křenové slavnosti, je to ve středních Čechách. A čeká vás tu čerstvě sklizený chřest, ostrý mělnický křen a bohaté degustační menu po od vyhlášených šéfkuchařů. Pokud tedy máte rádi tyhle ty přísady, jako křen a chřest, tak si užijete den plné živé hudby, řemeslných trhů, zábavy pro děti a přímo na farmě, kde můžete ochutnat to nejlepší z českých polí. Pokud využijete ochutnávku takzvaného bílého zlata, přijde tam, kde se rodí, tak Hostín u Vojkovic je to správné místo. Gurmáni to milujou, milujou to tu čerstvost, kvalitu a poctivou českou produkci, no a prosulý český chřest a řízný mělnický křen patří k sobě. Tak pokud dnes vyrazíte, tak rozhodně tam. A vy si to můžete užívat už vlastně od 9:30, za 15:45 to začíná. A dokonce až do 16:30 do odpoledne můžete ochutnávat, baštit, bavit se, no a užívat si volného dne. Teď už další muzika, slíbil jsem Pet Shop Boys, Neil Tennant a Chris Lowe, Richard Miller na H2 a Marie Rotrová dívka na koštěti, ale dívka, která spí jen tak. To taky je zajímavý, pánové. Co říkáte?

0: česká zpěvačka Anna K. Nelítá nízko na rádiu Bonton krátce před 9:00 dopolední. No a co nás čeká po celé, tak vybral jsem zpěvačku Hanku Zagorovou z Petřkovic u Ostravy. Opustila nás před 4 lety. Její nádherné písničky tu jsou s námi na pořád. Tak si dáme písničku Spěchám. A taky Poetiku a jejich Půlnoc. To je taková ochutnávka toho, co uslyšíte po celé. Taky Rick Astley, Together Forever. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nám předpověděli meteorologové pro dnešní den, tedy neděli 17. května? Na východě zataženo s trvalejším deštěm, na západě pak slunečno. A v Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a především na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 13 do 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme 8 a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. Ten bude během dne pak zvolna slábnout. A jak jsou na tom rozptylové podmínky, tak prý jsou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, tak máme tady už téměř 9:00 za pár vteřin, je neděle 17. května, Aneta má dneska svátek a my vyrazíme do muzea dnes za Kilčo. Super cena, proč to nevyužít? Rád bych také srdečně pozdravil milou posluchačku Dagi, která právě poslouchá Radio Bonton a která má úžasnou výhodu Taroku. Tak krásnou neděli, Dagi, a posílám písničku jenom pro vás. Rick Astley, Together Forever. Krásný den.

0: 3 minuty po 14:15 Hanka Zagorová a za chvilku Bruno Mars, ale já tady mám milou pozvánku za pár kaček vyrazit na Mezinárodní den muzeí a galerii přímo do poboček Národního technického muzea. A zaplatíme jenom kilo, stovku a Národní technické muzeum nás zve za snížené vstupné v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerii právě dnes do svých mimo pražských poboček a my si můžeme vybrat. My můžeme vyrazit třeba, teď koukám, do akce jsou zapojeny Centrum stavitelského dědictví, Plasy v Plasech, ano, železniční depozitář v Chomutově a poštovní muzeum ve Vyšším Brodě. Pokud vyrazíte dnes od 9 až do 18 hodin, tak za stovku si můžete prohlédnout tyhle úžasné exponáty Národního technického muzea a rozhodně ty pobočky jsou připravené pro velké davy, takže pokud chcete vyrazit, tak vyražte a užijte si to. Teď už si užívejte muziky na rádiu Bonton. Dido, taky Jirka Korn a Windsurfing, anebo Bruno Mars, Marry You. Přeji vám příjemný poslech a hezký den a za chvilku míříme na silnice, abychom se podívali, kde to stojí.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte

0: Vyhlaste svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Tohle je zpěvačka Dido s takovým zastřeným hlasem, úžasným, ale ona nebyla vždycky zpěvačka. Ona uklízela v nahrávacím studiu, hodila očkem, tak jak to ženský umějí, po jednom člověku, který tam pracoval ve studiu, no a ten jí dovolil, aby se natočila vlastní písničku. No a je to tady. Life for Rent a Dido na Rádiu Bonton. No a blíží se nám půl, teda 9.31 a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A teď do Prachatic, ulice Komenského v Husinci na Prachaticku. Tady jsou v sobě dvě osobní auta, na místo už jede policie vyšetřovat tuto dopravní nehodu. Teď míříme do Prahy, ulice Salmovská, tady si dávejte pozor také na dvě osobní auta, která narazila do sebe. A naštěstí je to nehoda bez zranění osob. No a co se týče ještě jedné dopravní komplikace, tak Přešťovice na Strakonicku, pozor na labutě na vozovce. Nebo procházejí se tu labutě, tak ať je nesrazíte. Teď už Pavel Vítek, Nelly Furtádová a Petr Nať. Přeji vám příjemnou cestu.

Posloucháte Rádio Bonton, máme 3 minuty před 10:15, ale my pokračujeme dál. Užíváme si víkendu a taky tady máme pozvánky. Pozvánky necháme na další hodinu. Teď tady mám pro vás absolutní bombu, jak doplnit vápník do našeho těla, protože spousta lidí a především ti starší přichází o vápník během života a pak třeba jsou řidké kosti. Zakopnete, máte zlomenou nohu v krčku. Ne, že bych vám to přál, ale na to si dávejte pozor. A vy ten vápník můžete dodávat do těla úplně jednoduše, velmi snadno. A stačí, když teď po ránu, když si dáte třeba 3 vajíčka nebo 5 vajec, rozmícháte, zůstanou vám skořápky. Tak ty skořápky, když dáte na plech, necháte je na 100 stupňů v troubě zahřát, někde kolem 20-30 minut, vyndáte je, tak je dáte do mixéru, rozmixujete, uděláte z toho takový prášek, který pak můžete dodávat třeba do jogurtu, nebo do chia semínek, no kamkoliv, a tím vlastně doplňujete vápník do těla. Každý den byste si mohli dát jednu malou žičku od kávy. Jinak jedna skořápka obsahuje asi 800 gramů vápníku, které potřebujeme, a rozhodně tady paní, jak se jmenuje, ona si říká Bulgury, Pavlína Bulgury, tak zdroj vápníku je prý ideální z těch skořápek, tak je nevyhazujte, nechávejte si je, ale teď už si necháte také písničky nechat zahrát ode mě. Petr Kotwald, Má holka střízlivá, taky Supertramp nebo Poetika Půlnoc, ale dvojka, která spolu naspívala písničku Do France, tedy do Francie, Mike Oldfield a Maggie Reilly na Rádiu Bonton. Tak příjemný poslech.

0: kapitole taky hitmaker a taky tanečník Petr Kotwald na rádiu Bonton má holka střízlivá. Tak, tak by to mělo být. No a teď jsem pro vás nachystal další písničky do té další hodiny, tedy od 10 do 11 hodin. Tu s námi bude zpěvák Alex Warren a vybral si text písničky, složil písničku o tom, že nechce mít obyčejný vztah, obyčejný život, chce něco výjimečného. Jmenuje se Ordinary. No tak toho uslyšíme už v té další hodině. A taky kapela Krištof a Hollywood. Po svět je Hollywood. A v něm chceš zářit Hollywood. A na začátku hodiny taky klávesista, zpěvák a Litvínovák, rodilý Litvínovák, Lešek Semelka. Jsi prostě nejlepší. Jsi prostě nejlepší. A my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Na východě bude zataženo s trvalejším deštěm, na západě pak zase slunečno. A v Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně nás čeká kupovitá oblačnost a především na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na východě s deštěm i trvalejším a nejvyšší denní teploty vystoupají od 13 do 18 stupňů Celsia. V tisíci metrech a na horách naměříme pouze osmičku a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. Ten bude během dne zvolna slábnout. A jak jsou na tom rostylové podmínky? Dobré až velmi dobré, večer pak místy mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádio Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, jsem tady, je tady přesně 10. hodina dopolední a vám přeji krásnou neděli 17. května. Všem Anetám taky krásný svátek, hezky si to oslavte. A pokud máte rádi kola a nechcete moc makat, tak pak zvolte elektrokolo, tedy takzvaný elektrobike. No a takový festival elektrobajků dnes probíhá druhým dnem v Říčanech u Prahy. No a to až do 17. hodiny. Pokud tedy chcete se dozvědět něco o bike scéně, tak vyražte a zajďte do Říčan. No a my tam zajedeme za chviličku, co se tam uvidí a neuvidí, tak to si řekneme za malý okamžik, ale teď už muzika a slíbil jsem hned na začátek Leška Semelku a jeho písničku Si prostě nejlepší. Tak to berte vy, všechny posluchačky Rádia Bonton, že jste prostě nejlepší.

0: spoustu krásných kol. No a pokud si chcete vyzkoušet třeba triálové legendy, přijedou také, budete vidět, jak se jezdí v terénu s kolem a možná se něco přiučíte. Takže pokud chcete dnes, tak rozhodně do Říčan u Prahy, kde pokračuje až do odpoledních hodin, někdy do 17. hodiny, právě tento festival, který vám něco přinese, pokud máte rádi elektrokola, a nebo si to chcete pouze vyzkoušet. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Daniel Landa, Vanessa Paradis a nebo Petr Muk, Něžné dotyky.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 10 hodin, 27 minut, za 3 minuty už je tady 10:30 a my opět míříme na silnice, teď do Prahy. Ulice Malešická, tady si dávejte pozor na srážku dvou osobních automobilů, je tady kyvadlový provoz, tak projíždějte opatrně. Na Kladensku na dálnici D7, cirka 19 km od Prahy silnice, dvě osobní auta v sobě. Na Benešovsku D1, 64. kilometr z Prahy k Polsku, ke státní hranici, je poruchané vozidlo, zdržíte se v provoze. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s Bontonem a posílám kapelu Berlin a písničku Take Me Pray the Way.

0: Tohle jsou staří dobří, jsou Asylum, Runaway Train na Rádiu Bonton. A vlakem jsme se projeli, ale teď tady mám pro vás další zábavu pro dnešní den, protože dnes hodinu popolední, přesně ve 13 hodin, začíná 12. ročník Malešického Blešáku na Praze 10. A k tomu je připojen taky Micro Street Food Festival, takový to malý papání. No a v tradičním jarním termínu je tento festival v letošním tématu Slovensko. Připomenete si Slovensko, doprovodný program je Středověk, Šermíři, hudba času minulých. Na Praze 10 prostě se koná tahle ta úžasná věc. Jmenuje se Malešický Blešák a Micro Street Food Festival. Tak pokud chcete, vyražte právě dnes až do 19. hodiny, než se začne stmívat, a můžete si užívat celý den báječnou zábavu, ale teď už si užijete jenom muziku na Rádiu Bonton. Vangelis, Návrat do ráje, Conquest of Paradise, taky Lenka Filipová, Shakira, Karel Gott, no, je tady toho spousty, hlavně je to skvělá muzika, jak říká Karel Gott.
1: Světí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní.

0: tohle je Láďa Štajdl a po celé Marie Rotrová. A Markétka, ženská jména. Mandraže si vybrali zase Kristýnu. A Robin Gibb, Julie. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat od 13 do 18 stupňů Celsia a rostylové podmínky jsou dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tu 11. hodina, neděle 17. května, já vám přeji krásné dopoledne. Za hodinu už je tady oběd a Aneta dnes slaví svůj svátek. No a my jdeme hned na muziku, tady je Robin Gibb a Juliet na Radio Bonton. Tak příjemný poslech.

0: to je pan Černý, tedy pan Black a Wonderful Life na Rádiu Bonton. 2 minuty po 11:45 ve vysílání, víkendovém vysílání Rádia Bonton. No a pokud chcete další Black, tak to jsou lokomotivy, ano. Nás čekají dnes májové jízdy parní lokomotivou na úzkorozchodné dráze a v Lužné u Rakovníka. Tam je i muzeum, které můžete navštívit, areál železniční expozice. No a tento víkend nabízí právě jízdy parní lokomotivou Kraus číslo 21 v Okobere. Areál expozice v Lužné u Rakovníka je nejrozsáhlejší tuzemské železniční muzeum, které se nachází v prostorách bývalé výtopny, takže je to obrovské na Křivoklácku. No a v areálu je vybudován také okruh úzkorozchodného kolejiště o rozchodu 800 mm s možností svezení se pro návštěvníky. Tak tohle to všechno můžete využít dnes až do odpoledních 16:30. Železniční muzeum Lužná u Rakovníka, tak to najdete na ulici 9. května. Ale teď už budete hledat písničky, protože Rádio Bonton jich má ve svém portfoliu spoustu. Teď to bude Jelen a Jana Kirchner, taky skupina ABBA, Rock Me, anebo Petr Habka, Kocour se schoulil na tvůj klín. Tady jsou.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín.

nad cestá. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Rádio Bonton doprava. 11:29, tedy za minutu půl dvanácté, a my se opět podíváme, jak to vypadá na silnicích. Pokud cestujete v Praze, tak pozor, tady je nehoda dvou osobních automobilů bez zranění, ale bohužel tady napsali na silnici a nenapsali na název, takže někde v Praze. Liberecko, Tanvaldská ulice v Liberci, olej na vozovce, zhruba pětimetrová čára, na místo už jedou hasiči vyčistit. Ulice Barandovu v Praze, tady je světelná signalizace mimo provoz, je tu silný provoz, tak tady projíždějte velmi opatrně. A na jihu Čech ve Vyšším Brodu na Českokrumlovsku je nehoda motocyklu, motorkáře. Policie už jede na místo vyšetřit tuto dopravní nehodu. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a do uší posílám další pecky. Krásné písničky Michael Jackson, Mandraže anebo Jason Donovan. Přeji příjemný poslech.

Posloucháte Rádio Bonton, za chvilku už se blíží 12. hodina a ještě než začne tedy bublat něco na plotně, nebo možná už to dobublalo a pomalinku to mamka nakládá, tak vám řeknu, že máte dostatek času na to vyrazit na jednu báječnou májovou neděli, když máme ten květen, májová neděle na Ještědu. Když vyrazíte každou květnovou neděli lanovkou Skalka na výlet za zvýhodněnou cenu, tak si užijete naprosto pohodový výlet do přírody s rodinou nebo přáteli. Lanovka Skalka, to je lanovka, která míří na Ještěd a přináší skvělou příležitost, jak si to užít. Každá květnová neděle patří pohodovým výletům lanovkou Skalka. Rozhodně to jízdné je zvýhodněné, takže pokud jste platili nehorentní částky, tak teď už to bude levnější pro dospěláky i pro děti. No a další výhody, děti do 6 let jezdí zdarma, zdarma se připravují i kočárky a psy a rozhodně to stojí za to, jak tady píšou, takže si to vyzkoušejte. Na Ještěd lanovkou. No a já už tady mám další muziku na Bontonu. Je tady Markétka od Marie Rotrové a vysíláte právě teď.

0: Dvě hudební legendy stále žijící. Helena Vondráčková, Jirka Korn, každá trampota má svou mes. Blíží se 12. za minutu už je tady pravé poledne. A po 12. třeba Alphaville, zní to jako melodie. Taky Xindl X a Černý stíny.
1: Chyť se mi dlaně, nechám se vést, až na to místo.
0: A nebo kapela Turbo. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být na východě zataženo s trvalejším deštěm, na západě pak slunečno. V Čechách bude polojasno až skoro jasno. Během dne čekáme přechodně kupovitou oblačnost a především na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na východě s deštěm i trvalejším. Teploty od 13 do 18 stupňů Celsia, na horách rtuť teploměru vyleze pouze na osmičku. No a rostlinné podmínky jsou dobré až velmi dobré, až k večeru místy mírně nepříznivé. Tolik počasí. Je tady pravé poledne, neděle 17. května, Aneta Svátek a já vám popřeji dobrou chuť k obědu a budu se těšit opět na vás příští neděli za týden ve vysílání Rádia Bonton. Krásnou neděli vám všem přeje od mikrofonu Libor Weber.
2: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: hosti.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Vítejte se na sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, oběd až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Rádio Bonton.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

jas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: fjallri, ma va lupe no. Fjallovi, fjallek.
1: Radio Bonton.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, Trací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, oběd až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Edo, zase mám tak těžké nohy.
5: V lékárně jsem koupil Vesvein.
4: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
5: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
4: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.

0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer. Máme tady po 18. hodině, je neděle 17. května, svůj svátek slaví všechny Anety a my vám samozřejmě do toho nedělního podvečeru přineseme to nejlepší z muziky, pár krásných tipů na výlety, mrkneme na počasí, budeme se věnovat i tomu, jak nám to při nedělním večeru jezdí na našich silnicích a samozřejmě chybět nebudou ani zajímavosti ze světa. Ovšem na rádiu Bonton vždycky prime hraje muzika. No a my začneme takovým, řekněme, letním speciálkem Alice una nota speciale. Pojďme na to.

0: Janka Ledeckého drží nad vodou jenom láska. Právě teď dozněl tenhle song 16 minut po 6 na rádiu Bonton a my už míříme k naší osvědčené rubrice neboli významné dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. Začneme hned pondělkem, to totiž oslavíme a připomeneme si Mezinárodní den muzeí. Jinak tenhle ten Mezinárodní den se samozřejmě slaví u nás a myslím, že někdy až do poloviny června jsou otevřená muzea a speciální prohlídkové okruhy nejen v muzeích, ale i ve výstavních prostorech v galeriích, takže proč toho nevyužít právě při zítřejším dnu. Úterý 19. května je Národní den ďábelského čokoládového dortu. Myslím, že každý dort je dost ďábelský před nastávající letní sezónou a plavkovou sezónou, ale určitě si ho dopřejme a oslaťme si začátek příštího týdne. Ve středu si připomeneme Světový den včel a také nás čeká Světový den meteorologie. No včely a o jejich významu se vůbec bavit nebudeme, protože bez nich bychom vůbec neexistovali. A navíc med do čaje, to je taková dobrota. Někdo samozřejmě i do kávy, no a při pečení ho využíváme všichni. Takže středa, Světový den včel. Čtvrtek máme Mezinárodní den čaje. Máte nějaký svůj oblíbený? Nezapomeňte si ho udělat. A také je tady Mezinárodní den kachliček. Tak nevím, jestli je to provokace pro to, abych je otřel v koupelně. V každém případě i tenhle ten svátek má svůj mezinárodní přesah. Máme tady pátek. 22. května, to je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. No tak stačí se podívat u nás v práci a myslím si, že různých entit je nás tady opravdu hodně. Sobota 23. května je Světový den želv. Jsem rád, že právě tento svátek připadá na víkend, protože můj tak vypadá každý pracovní. Prostě já jsem měl být želva. No a neděle je Národní den honu na poklady. Takže pokud máte pocit, že opravdu někde ten poklad je, tak v neděli je ten správný den prostě vzít krumpáč, lopatu a vykopat ho. My teď vykopeme to nejlepší z muziky. Meky Žbirka, Marek Ztracený, Roxette nebo Pokáč, to vše na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Je tady přesně 6:30, no a my samozřejmě míříme na silnice. Pozor na neprůjezdný jízdní pruh v ulici Generála Šišky v Praze. Srazili se tady dva osobáky. Naštěstí je to bez zranění, na místě vyšetřuje policie. Další dopravní komplikace vás čekají i na Plzeňsku, a to v ulici Na Sudech. Opět havárka dvou osobáků. Je to u Boleveckého rybníka, tak pozor na to. I tady je to bez zranění a místem se dá projet. No a do třetice míříme k nehodě osobního automobilu a motorky. Stalo se tak na silnici 824 v Dubí na Teplicku. Na místě zasahují záchranáři, tak pozor na to, raději se tomuto místu zcela v tuto chvíli vyhněte. Ze silnic opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky a posíláme ji všude tam, kde nás posloucháte. Připraven je tady třeba Timbaland a One Republic, také Petra Janu s Jirkou Barešem, a nebo právě teď máme pro vás připraveného pokáče.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Tak to byl Petr Fiala s Míšou Klinkovou a jejich Měsíc. 6:45 na rádiu Bonton a před námi třeba ještě Depeche Mode, Eláni, za malou chvíli také Michal David a samozřejmě aktuální informace o počasí.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Cyklistka Olgy Lounový na rádiu Bontone těsně před 19. hodinou a v příští hodince třeba Tomáš Klus. Dáme si také divokého Byla. A chybět nebude ani opět a Radeček a pozvánka na hory. Ještě předtím vším ale mrkneme i na zítřejší den.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Ten bude jasný až polojasný, výjimečně se objeví mlhy. Na východě a severovýchodě čekáme i oblačnou a zataženou oblohu s deštěm a může být i trvalejší. Teploty se budou pohybovat, ty nejnižší od 5 až k 0. Pozor, objevit se můžou i přízemní mrazíky. Jinak na východě bude minimální teplota kolem 6 stupňů. V každém případě máme tady 19. hodinu a startujeme do té další.
1: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Tak jsem tak přemýšlel, co vlastně nás muže na ženách přitahuje nejvíce, co na nich obdivujeme, co se nám na nich líbí a podařilo se mi najít takovou velmi zajímavou studii o tom, co muži na ženách nejvíce obdivují. Za malou chvíli prozradím, co to je a musím tedy říct, že si myslím, že ten článek mohl klidně být nazvaný co se nám vzájemně na tom druhém líbí a co obdivujeme, protože to si myslím, že platí jak pro ženy, tak pro muže. Ale tohle bude z pohledu mužů. Do té doby třeba Ilona Čáková chybět nebude ani Roy Orbison a jeho legendární Oh, Pretty Woman. Jsme Radio Bonton.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Tornero Ilona Čáková na rádiu Bonton ve 7:45 a my už teď míříme k vlastnostem, které se nám mužům na ženách nejvíce líbí a přitahují nás jako bábovka mouchy. Zkrátka dobře, jsou to vlastnosti, které obdivujeme a ten ideální protějšek si bez nich nedokážeme představit, tak pojďme si je představit konkrétně. Za prvé je to smysl pro humor a taková žena, která se dokáže ještě třeba zasmát i sama sobě, no tak to je prostě jednička. Další věc, kterou my muži obdivujeme na ženách, tak je nezávislost. Pravdou je, že ženy, které dokáží být nezávislé a soběstačné, tak jsou pro muže opravdovým lákadlem. Možná i proto, že muž vlastně má pocit, že nad nimi nemá kontrolu a že vlastně je musí pořád dobývat. Na ženách obdivujeme také sebevědomí a odvahu, což znamená, když si žena stojí za svými zájmy a dokáže si je samozřejmě ve vztahu prosadit. Také obdivujeme na ženách laskavost, projevení zájmu a inteligenci. Tady se samozřejmě nebavíme o tom, když žena by nám vysypala tady mocninu 5 až do bambilionu čísel, ale takový ten všeobecný přehled o světovém dění, tak i to nás prý na ženách velmi, velmi přitahuje. Já si osobně tedy myslím, že ono to funguje perfektně i obráceně, že pokud všechny tyto vlastnosti budou mít muži, tak se ženám taky budou více líbit. Tak co, jak jsme na tom? No, je to k zamyšlení a my vám k tomu zahrajeme to nejlepší z muziky. Za malou chvíli také mrkneme na silnice. Rick Astley, Divoký byl nebo Falco. To je hudební nabídka našeho rádia pro ty příští minuty. Tak pojďme do nich.
1: Radio Bonto.

0: je to Langerová i mořská víla tady u nás na rádiu Bontone. 2 minutky po 7:30, no a i při nedělním podvečeru samozřejmě zamíříme na silnice.
1: Rádio Bontone doprava.
0: Pozor na 2 havarovaná vozidla si dávejte v Příbrami na kruhovém objezdu ulice Zdaborská a Brodská. Stojí tady a částečně brání v provozu. Další dopravní komplikace nás čekají i při příjezdu do Prahy po D1, a to na 30. kilometru. Jsou tady 2 havarovaná vozidla v levém jízdním pruhu. Zpomaluje to tam a tvoří se mírné kolony. No a do třetice nás zavede nehoda 2 osobáků do ulice Na Hrázi v Teplicích. Je to bez zranění, na místě vyšetřuje policie, tak pozor i na toto místo. My už teď opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Kelly Family, opět a Radeček, anebo krásná připomínka říčného tance.

0: Roses of Red a Kelly Family na rádiu Bonton krátce před 7:45. No a před námi docela, kdy budou aktuální informace o počasí ještě Sagvantovci, Tofy, Luis Capaldi nebo Václav Neckář už za malou chvíli.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Iveta Bartošová na rádiu Bonton doznívá, máme tady 20. hodinu a před námi ochutnávku toho nejlepšího z muziky do příští hodinky, Petra Janů. Její malá premiéra, dáme si i Krištofy s Jaromírem Nohavicou. No a chybět nebude vzpomínkání na tenhle velký hit skupiny Gentour. To vše a mnohem víc po počasí, které nás čeká právě teď.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítřek bude polojasný až oblačný, ještě po ránu se v Čechách objeví skoro jasná obloha, ale odpoledne a k večeru začne od západu přicházet oblačnost, která sebou přinese i dešťové přehánky. Nejvyšší denní teploty je mezi 16 a 21 stupni, na východě a severovýchodě kolem 14 a v 1000 metrech a na horách tam naměříme kolem desítky.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíl.
0: No a nám už teď nic nebrání, aby jsme odstartovali minutu po osmé do další hodinky, a protože v té předchozí jsme se dívali na svět z pohledu mužských očí, tedy co nejvíce muže přitahuje na ženách, tak jsem si řekl, že do té další přineseme přesně opačné téma. Jaký by měl být ideální muž, jaké by měl mít vlastnosti, jak by měl vypadat z pohledu žen. Za malou chvíli prozradím víc, no a my už se teď můžeme vrhnout na muziku. George Michael, také Richard Miller s Ruth Horáčkovou, a nebo startujeme právě tímhle velkým hitem Heleny Vondráčkové. Svou partu přátel ještě naštěstí mám. To je rozhodně důležitý a my ji právě teď hrajeme tady u nás na rádiu Bonton.

George Michael na rádiu Bonton přesně ve 8:45. Tenhle úžasný zpěvák rozhodně ve vysílání našeho rádia nesmí chybět. No a my už teď půjdeme k tématu, které jsme tady otevřeli vlastně před hodinou, a to bylo, co nejvíce nás muže přitahuje na ženách. A já jsem rád, že se mi podařilo najít i ten ženský pohled, co ženy obdivují na mužích a jaký by podle nich měl být ten ideál. Prý v redakci tohoto dámského serveru se prý hodně u toho pohádali, nicméně výsledek dohromady dali. Tak co se týká fyzického vzhledu, měl by být vysoký alespoň 180 cm s atletickou postavou, měl by mít hnědé oči a tmavé vlasy, tady se prý hodně neschodli, měl by se ale prý umět vkusně oblékat, měl by mít také oholený hrudník a oholené tváře. A opět se tady hádají, jaké vlastnosti vlastně chceme od muže. Tak ženy říkají, chceme, aby byl empatický a chápal naše pocity. Chceme muže, který se umí postarat o své rodiče, alespoň pravidelně jednou týdně zavolá někomu z nich. Dokáže také vyznat lásku, je vtipný, je velkorysý, otevřený i jiným názorům, chová se hezky k lidem kolem sebe, chce ženu chránit a hájit její čest, má svoje zájmy, hlavně sport, ten je prý hodně sexy a umí přiznat svou chybu a omluvit se. No a dovednosti prý musí umět řídit a také by měl vlastnit automobil. Umí vydělávat pořádné peníze. Podle průzkumu to prý znamená alespoň 50 tisíc měsíčně. Musí mít alespoň středoškolské vzdělání. No a musí být schopný provádět alespoň základní úpravy bytu nebo domu, posekat trávu, nahodit pojistky, opravit aspoň drobné nedostatky v bytě. Tak co říkáte, pánové? To byla sprcha, co? No, zasloužíme si to, tak bavili jsme se před hodinou o dámách, co na nich obdivujeme, tam to bylo takové hodně obecné, tady už jsou to poměrně konkrétní věci, no na některých bych se možná zapracovat dalo. V každém případě to byly oba dva pohledy, mužský na ženy a ženský na muže, no a my už teď opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také doprava, do té doby si dáme třeba Mariku Gombitovou, Krištofy Eltona Johna nebo skupinu Gentour.

0: Skupina Kryštof společně s Jaromírem Nohavicou a jejich Křídla zmídla na rádiu Bonton. Máme minutku po 8:30 a míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárku dvou osobních automobilů na silnici 105 u Křečovic na Benešovsku. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností, nehoda je bez zranění, na místě vyšetřuje policie. Další dopravní komplikace máme hlášené z České Kamenice na Děčínsku. V ulici Náměstí Míru také havarovaly dvě osobní auta, na místě to vyšetřuje policie. A do třetice zamíříme i do Prahy, do Sokolské ulice na Praze 2, dva osobáky v sobě. Je to ve směru na Pankrác, je tady zcela neprůjezdný pravýzdní pruh, tak pozor na to. Jinak nejen za volanty, ale všude tam, kde nás posloucháte, posíláme to nejlepší z muziky, nedělní podvečerní pohodu a k ní přispěje třeba Glenn Hansard s Markétou Irglovou, také Ronan Keating nebo Marika Gombitová.
1: Radio Bonton.

0: Petr Janů ve 8:45 na rádiu Bonton a před námi Damiens, také Glenn Hansard s Markétou Irglovou. Právě teď tenhle Oscarový hit na našem rádiu.
1: Rádio Bonton.

0: Pavel Celta na rádiu Bonton se ztratil tady u nás v krásných melodiích a do příští hodinky přidáváme třeba Daniela Landu.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj.
0: Chybět nebude ani skupina Slza.
1: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím.
0: A dáme si Adama Ďuricu, který nám to tady všechno krásně roztancuje, ale to vše až za malou chvíli, ještě předtím vším mrkneme na zítřejší den.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Ten bude polojasný až oblačný, po ránu ještě v Čechách jasná obloha, ale odpoledne a k večeru přijde od západu déšť s mraky. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 21, na severu naměříme kolem 14 a v 1000 metrech a na horách tam bude desítka.
2: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: No a my už teď startujeme směle do další hodinky, do poslední společné. Já pro vás budu mít takový překrásný tip na výlet, kdy toho uvidíte spousty úžasného, rozhodně to bude bavit i vaše děti, dobře se tam najíte a ještě strávíte překrásný den. A pozor, to nejdůležitější, máte na to spoustu času. Děti se tam vyhrajou na písku, to prozradím. A teď ale dáme opět přednost muzice, která je tady na rádiu Bonton jako doma. Šalom, také Tina Turner, a nebo právě teď začínáme touhle legendární melodií. Ciao Italy, ciao amore, léto se blíží, tak proč nezačít v tom duchu léta právě s Ricky a Povery. Tady u nás na rádiu Bonton máme minutku po 9. hodině, tak hezký večer.

byl Petr Muk, skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris, na rádiu Bonton a my už teď tady pro vás máme pozvánku na jeden bezvadný výlet, na který máte spoustu času. Mohu prozradit, že určitě až do 30. září, ale pozor, vše je také závislé na počasí. Vezmu vás totiž na den, kdy si to užijou určitě i vaše děti, protože je tady před námi 20. ročník jubilejního festivalu Sochy z písku v Písku. No kde jinde také samozřejmě i letos tady budou lemovat nábřeží u Otavy, u Kamenného mostu, obří pískovcové sochy, které tady doslova ožijí. Letošní téma je Otava plyne a písek tvoří. V každém případě se tady setkáme ale i s různými dalšími motivy, jako jsou třeba vodníci, víly, vodní živočichové a rostliny. Ve večerních hodinách budou sochy nasvíceny, což umocní celkový zážitek z prohlídky. No a písek sám o sobě je určitě místem, které stojí za to navštívit, protože jeho historické centrum opravdu dýchá těmi dávnými věky a romantickou atmosférou. Skvěle se tu najíte, na nábřeží si úžasně odpočinete a u těch soch bude samozřejmě i pískoviště pro děti, které si budou moci zkusit vytvořit své vlastní výtvory. Celá výstava začíná už 20. května. No a pak už je jenom na vás, kdy se samozřejmě do písku za tímhle tím bezvadným výletem vypravíte. My opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Mrkneme také na silnice, ale to až kolem 9:30 a do té doby si dáme třeba Lionela Richieho. Chybět nebude ani Anaka, ale teď to tady parádně rozjedeme s Michaelem Jacksonem. Radio Bond.

0: Tak to byl Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou na rádiu Bonton. Máme tady přesně 9:30, no a to značí jedno jediné, že míříme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: První nehoda dvou osobních automobilů nás zavede na silnici 105 u Křečovic na Benešovsku. Je to bez zranění a úniku kapalin, na místě ale vyšetřuje policie. Další dopravní nehoda nás tentokrát vezme do ulice Náměstí Míru v České Kamenici na Děčínsku, kde také se srazily dva osobní automobily a místem nehody se dá projet. No a do třetice tady máme hlášenou dopravní nehodu, která je se zraněním. Dva osobáky v sobě na místě zasahují jednotky IZS a stalo se tak na 1,5 kilometru v obci Karlovy Vary. Takže pozor na to, ať do toho nevjedete, raději se tomuto místu zcela vyhněte. Backstreet Boys, také Alžběta Kolečkářová anebo Foreigner na Rádiu Bonton.

0: To byla Heidi Janku společně s Vašo Patejdlem na Rádiu Bonton a nás docela čekají ještě třeba Bee Gees nebo Čechomor s Lenkou Dusilovou. Teď si ale dáme tenhle krásný hit Bonton. Daniela Landy.
1: Je česká hudba doma.
0: Pojďme na něj, je tady šance a šance to bude taky na počasí, která nás čeká už za malou chvíli.

0: Lenka Dusilová společně s Čechomorem a jejich proměny na rádiu Bontone krátce před 22. hodinou, no a v noci plné hitů, která následuje už za malou chvíli, nebude chybět třeba tenhle velikán. Karel Gott je jednoznačnou součástí noci plný hitů, ale hrát budeme i světově a máme pro vás připravenou třeba skupinu Queen. Ty největší hity ze světa v podání právě téhle úžasné skupiny a samozřejmě fenomenálního Freddieho Mercuryho, stejně tak jako velký hit skupiny Kool and the Gang, Cherish. No a když se ale do noci plné hitu pustíme, tak samozřejmě před námi je dnes poslední pohled na zítřejší den.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra nás čeká polojasné ráno, alespoň v Čechách. Během dne se budou to a tam honit mraky, ale pozdějším odpolednu a večeru musíme počítat i s oblačností, která začne přicházet ze západu a občas sebou přinese i nějaký ten déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 21 stupni. Na východě a severovýchodě našeho území naměříme jen kolem 14 v tisíci metrech a na horách bude stupňů 10. Noc plná hitů právě začíná a já vám přeji, aby byla přesně podle vašich představ. A my se společně uslyšíme opět příští neděli.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Ponton.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války v Terezíně na Litoměřicku se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, další politici, diplomati a i skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď čekají ještě restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnic začne už za pár hodin s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Bourat a znovu stavět budeme dva nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
1: Náklady budou téměř 207 milionů korun, a to bez DPH. Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění. To se jmenuje European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space, paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě ještě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná ještě celé léto.
3: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily další pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá, já si myslím, že ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Tvrdík na OnePlay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému. No právě na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavie ho proto teď nemůže využívat. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonem patří, je to skvělá zpráva. Informaci o výjmutí lebky z betonu měl pouze z médií.
3: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamyslet nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhaný je tedy na svobodě. Za krádež mu hrozí ale až 8leté vězení. Je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Obdobný průvod se konal ale i v dalších krajských městech po celé České republice. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT i ČRO z poplatků na státní rozpočet. Extrémní bouřky v Čechy oblíbených lokalitách. Na Slovensku mají 7 zraněných. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo právě tolik lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil ještě navíc megablesk. Výboj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampérů.
4: Zranených po zásahu bleskom ratujú poľskí doktori, skupinu trafil prúd z oblohy, jeden turista padal po skalách do rokliny. Poriadna šupana to otriasla východným Slovenskom, extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš.
1: Kuba si pořídila víc než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantanamo na Kubě. Americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios. Utajené zpravodajské informace, které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu právě na ostrově Kuba, ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donalda Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu. Naši hokejisti mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku po prohraném zápase se Slovinskem volno. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se do hry vrátí v pondělí večer. Od 20:20 budou hrát proti Švédům.